Nevyužitá hala Farálu Šmeralových závodů v Brně se změnila v krásnou galerii a vy tam můžete vyrazit. Ano, nevyužitelné prostory haly Farálu Šmeralových závodů u řeky Svitavy se pěkně proměnily a vznikl nový galerijní a kulturní prostor. Dostal název Šmeral Art Factory a zaměří se na současné vizuální umění, kulturní dialog a další. Tak, kdybyste chtěli, vyražte, užijte si to. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Odpočívat ve městě a trávit čas na sluníčku. V centru Brna přibyly stovky lehátek a tak si to můžeme užít. Ano, do brněnských ulic se vrátila oblíbená plážová lehátka. Můžeme si tak v horkých dnech odpočinout třeba na Svoboďáku, Zelňáku a dalších místech. Relaxační zóna vznikne také na Římském náměstí a věřím, že i v dalších koutech města Brna. Tak si to užijte, krásné léto, teď krásný poslech dalších hitů Krokodýla.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Obsít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: 5:31, dobré ráno, dobrý den, začíná nový den, také nový týden, už 25. v pořadí v roce 2026. Máme pondělí 15. června, Vít dneska slaví svůj svátek, my samozřejmě gratulujeme úplně všem Vítům. Katka dneska musí kupovat dáreček, nebo její synátor, Vítek dneska bude něco očekávat, nevím, jestli očekáváte k svátku, to samozřejmě nechám na vás. Co můžeme očekávat od toho, když teď vyrazíte na silnice? Pozor, třeba teď novinka, silnice 394 u obce Neslovice, je tam vyvrácená kanálová vpust na kraji vozovky, najet na ní kolem, to nebude žádná velká hitparáda. Pozor, taky jde jednička ve směru od Prahy k Brnu, kilometr 127, stojí tam poroukané nákladní auto. Co se týče počasí, tak venku máme celkem chladno. V Brně máme nějakých 11 stupňů, jinde je to pod 10 stupňů, třeba ve škol v ten hlas jenom 6,5 stupně. Odpoledne to probereme, mělo by to být maximálně do 24, ale bude se nám oteplovat a o víkendu nás čekají krásné třicítky. A pozor, taky nám ode dneška startuje fungalová soutěž o klimatizaci zadarmo. Jak k ní, jaká bude cesta, jaká budou pravidla, dozvíte se během rána. Tak ať se nám daří. Dobré ráno, dobrý den.
2: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:15. Jak je venku? Nejdřív teplota. Břeclav hlásí 9 stupňů. Hodonín 8, Žďár nad Sázavou 9. Vyškov hlásí necelých 7. Město Brno hlásí stupňů 11. Odpolední maximální 21 až 24. Převažovat bude oblačno. Z rána hlavní v jižní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Jinak odpoledne bude postupně většinou polojasná obloha, k večeru se bude oblačnost dále částečně rozpouštět. Na léto si ještě musíme tak 2-3 dny počkat.
2: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
3: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Děkujeme vám.
7: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo, já tu sám.

0: Dobré ráno, dobrý den, máme tady nový den, nový týden, pondělí 15. června, to je právě dnes. Ze studia Radia Krokodýl vám dobré ráno přejí a úspěšný start do nového taktéž Katka Horáková.
1: A Tonda Kala s chutí do práce, pojďme na to.
0: Ano, s úsměvem, teď je to přece hezké, po víkendu, kdy jsme si určitě krásně odpočali.
1: Ano, pondělí nejoblíbenější den nás všech, řekla bych.
0: Úplně přesně. Prosím tě, první

0: fakt zima.
1: V Brně máme 11, jinde tak 8, 9, 10. Odpoledne by to mělo být ale do 24 stupňů a očekáváme, že o víkendu budou tropy. Krásná třicítka. Ale na to si ještě musíme počkat. Na co čekat nebudeme? To jsou zprávy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Kněžské ulici má být spuštěné nejpozději do konce letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
0: Správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníku a Hnanic na Znojemsku. Připravuje obnovu vhodných lokalit i podmínek. Cílem je vytvoření krajiny, kde bude příroda a šetrné hospodaření v rovnováze.
2: Rádio Krokodýl. Svitavsko.
0: Obec Kunčina chce kostelík svatého Rocha v místní části Nová Ves upravit ke kulturním a společenským účelům. Objekt je desítky let v jejím vlastnictví a je odsvěcený. Radnice si nechává zpracovat architektonickou studii dalšího využití a průzkum stavu kostelíka. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013. V sobotu byl nejrychlejší na kilometru. Debl kajak Jakub Špicár Daniel Havel získal na 500 bronz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Co nového na silnicích nám řekne Kuba?
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už vázne doprava na Hladíkově ulici v obou směrech před Stržní. Ucpává se příjezd do Brna do Tuřan od obce Telnice. Stržní je tam na zhruba 5 minut a bude narůstat. Téměř 2-kilometrová kolona se už táhne na obchvatu Slavkova mezi Uherským Hradištěm a Brnem. A ucpává se také křižovatka bratislavské D2 a D1 na cestě ze Slovenska na Prahu. Pro Rádio Krokodýl z Klobáse stánce Kupce.
1: Kubo, děkujeme, pojďme ještě na sever, na Svitavskou frekvenci 96,3 na trase ze Svitav na Mohelnici na kruhovém objezdu před Koclířovem se střetlo nákladní auto s osobním a uniká z toho nákladňáku nafta. Počítejte s omezením.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Já dostal k svátku kokosovou čokoládu. Co dostane tvůj syn k svátku dneska?
1: Nedostane nic, protože včera jsem nakoupila nějaký nový kraťasy, trika na léto a podobně. Víš, kolik to stojí peněz?
0: No to já vím.
1: Prostě strašný.
0: Myslíš, již, maminka a žena, myslíš si, že pro kluka, který mu je 17, k svátku se hodí kraťasy?
1: Proč ne?
0: Ale třeba ponožky?
1: A proč ne?
0: Zvláštní pohled na svět. Dobré ráno.
1: Je můj.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
4: Save me tonight.
0: Novinka.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut. K tomu pojďme se podívat, co přinesl 15. červen v historii. Roku 1363 byl Václav IV. Korunován českým králem. Jako dvouleté dítě. To si musel fakt užívat. V roce 1754 pan Prokop Diviš sestavil v Příměticích u Znojma první bleskosvod. V roce 1909 v Českých Budějovicích byl zahájen provoz elektrické tramvaje. Taky můžeme třeba zmínit rok 1985, kdy v Praze byl obnoven provoz pozemní lanové dráhy na Petřín. A to po více než 20 letech od okamžitého zastavení provozu v důsledku sesovu půdy po deštích. V roce 2002 při vyzvánění v 18 hodin puklo srdce zvonu Zikmund na svatovícké katedrále v Praze. Co můžeme zmínit ze světa? Tak například, je toho tady neuvěřitelné množství, tak můžeme třeba zmínit rok, a jsem to měl, Washington DC byl v roce 1800 hlavním městem Spojených států. Ještě jednou Spojené státy, 1804 byl proveden 12. dodatek k ústavě Spojených států a vstoupil v platnost a upravil pravidla pro volbu prezidenta. V roce 1825 byl položen základní kámen nového London Bridge. Mám tady kuličkové pero, říkáte si, co s ním, tak v roce 1938 novinář László Biró obdržel britský patent na kuličkové pero, které vynalezl ale už o 7 let dříve. V roce 1954 vznikla fotbalová organizace UEFA. Pak taky třeba můžeme ještě zmínit rok 1985, kdy v Argentině vstoupila do oběhu nová národní měna s názvem Austral. Kdo dneska slaví svátek? Je to Víta, taky třeba Izolda, Jolanta, Senta, Modest a Kresčenta. Zajímavé. Já teda žádnou neznám, co se slaví ve světě. Dneska třeba Mezinárodní den odpůrců vojenské služby a dnes je také Světový den proti násilí na seniorech. Co říká pranostika? Svatý Vít mění čas. Svatý Vít přináší sebou deště. Svatý Vít dává trávě pít. Pršili na svatého Víta, prší 31 dní. No, dneska by nemělo, tak uvidíme, jak to dopadne. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Dobré ráno Brno a celá jižní Morava. Rádio Krokodýl.
1: Aj,

0: 8,5 minuty před půl sedmou na teploměrech vidíte teplotu tak kolem 10 stupňů. Jak kde? Odpoledne uvidíme ale příjemných až 24 stupňů. Mělo by převažovat oblačno. Během rána a dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Jinak odpoledne postupně většinou polojasná obloha a k večeru se bude dále ta oblačnost ještě rozpouštět.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Zemřel neurolog a bývalý prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor. Byl mu 77 let. Podílel se na vzniku výzkumného centra CEJTEC a zabýval se výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. Krytý bazén Ponávka je od včerejška uzavřený. Dostane novou nerezovou vanu, která nahradí současnou keramickou. Ta podle provozovatele denně propouští tisíce litrů vody. Práce potrvají do konce roku. U chorvatského Splitu včera po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy. Další se pohřešuje, 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o 19,5 sekundy před krajanem Russellem z Mercedesu. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 7 minut a bude půl sedmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Je dobré mít přítele na celý život.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: si zadarmo.
1: Je sice pravda, že dneska asi ještě úplně ne, nějakých 24 dubňů. Stupňů. Proč mě napadl dubeň, to nevím.
2: Protože ale zima jak v dubnu, to je jasný. Zatím,
1: to je pravda, zatím. Ano. Blíží se nám vedra, ale krokodýl a Klimastyle pro vás mají řešení.
2: Ano, ode dneška hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch největších vedrech.
1: Stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní, řekl bych, chladící hity po sobě, tak neváhejte a volejte do studia. Co to jsou ty klimatizační nebo chladící hity?
2: Tak za sebou musí zaznít Katy Perry, Hot and Cold.
1: Gwen Stefani, Cool.
2: A taky Elton John, Cold Heart.
1: No a když vy zavoláte ten pravý čas, tedy jakmile zazní tři tyhle písničky po sobě, tak ta klimatizace je vaše. Tak držíme palce.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už vázne doprava na Hladíkově ulici v obou směrech před Stržní. Ustává se příjezd do Brna do Tuřan od obce Telnice. Stržní je tam na zhruba 5 minut a bude narůstat. Téměř 2-kilometrová kolona se už táhne na obchvatu Slavkova mezi Uherským Hradištěm a Brnem. A ustává se také křižovatka bratislavské D2 a D1 na cestě ze Slovenska na Prahu.
1: Pozor, tak dejte na Žďársku mezi Velkým Meziříčím a ve směru od Měřína se srazila dvě osobní auta a tímhle místem projedete pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jedna muzika dozněla, další se nám rozezní teď 7:05.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč si pouštíme muziku.
3: Protože my jsme hezky tancovali.
4: Muzika je proto, že si můžeme představovat jako baletky.
5: Třeba když si maminka nějakou písničku pustí, tak se pak rozveselí
6: a bude tančit.
7: Aby jsme, když jdeme spát, tak nějaká ukolébavka z nás třeba uspí.
1: Tančíš jako balet, když si pouštíš muziku?
2: Jako baletka asi úplně ne, ale občas si taky doma zatancuju, to jako jo.
1: A dívá se u toho někdo na tebe, nebo jsi
2: ano,
1: sama?
2: Ano, dívá se celá rodina, bohužel.
1: Je to srandovní?
2: Je.
1: To si myslím.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Nevzdávejte to, Gump, protože to nevzdám na krokodýlu 6 minut před 6:45. Kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy?
1: A to jde předpověď počasí.
0: Ve Vyškově je necelých 9 stupňů, 9 má Břeclav. Znojmo hlásí stupňů 10, Brno už 12. Odpoledne jednou tolik, čeká se až 24 stupňů a během rana a dopoledne na severu kraje možná pár drobnějších přeháněk, jinak bez deště.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Dva řidiči zemřeli v sobotu ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Policie až zhruba 12 hodin po nehodě oznámila částečné obnovení provozu. Zjednodušit dovoz a zpracování odpadu ze zahraničí a znesnadnit jeho vývoz mimo Evropskou unii má novela, kterou dnes projedná vláda. Návrh přivádí do českého práva unijní legislativu. Americký prezident Donald Trump řekl, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílí nigerijský útočník Laki Ezech. Přichází z Karviné, jímž hráčem byl v uplynulých 3 letech a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
10: No vám. I tobě. A taky tobě.
11: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 11 minut bude 7.
2: A co se dělo o víkendu v Brně, to už prozradí mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
3: Krásný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci o víkendu pomáhali například řidiči autobusu. Prý napadl 30letý muž, údajně vstoupil před vůz a silně prý do něj bouchal. Když řidič vystoupil, napadl prý také jeho. Silně opilý muž nadýchal téměř 3 promile a byl vulgární i na přivolané strážníky. Když se pokusil o útěk, skončil v poutech a následně i na záchytce. Teď je podezřelý z narušení občanského soužití. Strážníci měřili i do Denisových sadů, kde eskaloval konflikt mezi dvěma mladíky. Původní obava, že mladší odhrožoval staršího nožem, se naštěstí nepotvrdila. 16letý chlapec byl ale celostátně hledaný. Strážníci ho proto předali státním policistům. Stejně skončil také 32letý muž, který na sebe upozornil krádeží čokolád za více než 1100 korun ve slatinském supermarketu. Strážníci zjistili, že údajný zloděj byl už v minulosti za majetkovou kriminalitu potrestán, stal se tak podezřelým z trestného činu. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji pěkný den.
1: Děkujeme.
2: Takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Přejeme hezké ráno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Vandraže a motýly na rádiu Krokodýl přesně 3 minuty před 7 hodinou raní.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Balet Sněhurka a 7 trpaslíků nabízí Janáčkovo divadlo v 11 a v 18 hodin. Představení teď uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 16 hodin. Workshop Zahrajem si divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30.
1: Rádio Krokodýl.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
10: Nepoznávám své známé v dálce.
9: Vidím to na žejdla.
11: Při čtení se mi mlží písmena.
9: Vidím to na žejdla.
12: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
9: Vidím to na žejdla.
13: Při řízení mám neostrý pohled.
9: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
0: Minuta schází do 7. hodiny ranní, dnes v pondělí 15. června. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
14: Hezké ráno. Ve zprávách o tom, že zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno Sever by mohlo několik parkovacích domů.
0: Co dáme po 7. hodině? David Guetta, Alphaville, Ava Max. Bude i Kylie Minogue. A třeba Michal Hrůza. Vrátit bylo to poslední. Co dnešní počasí, opět máme celkem chladné ráno, v Brně už je teda 12 stupňů, ale ve Vyškově mají stále jenom 8,5. Ve Žďáru ku podivu, tam mají 10, ale v Jihlavě jenom 7,5. Odpolední teploty do 24 stupňů. Ráno a dopoledne na severu kraje možná pár drobnějších přeháněk, jinak bez deště a slunce se nám bude čím dál tím víc modrat.
1: Zprávy Rádia Krokodýl.

0: Dopravní inspektorát.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
0: Řidič osobního vozu včera zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rosíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu. Podle předběžných policejních statistik zemřelo letos na silnicích Vysočiny 10 lidí. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina prolétla playoff suverénním způsobem. V průběhu vyřazovacích bojů prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnici, jak to tam vypadá, to nám řekne Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s kilometrovou kolonou na ulici Poříčí do centra před křižovatkou s Vídeňskou. Ze všech stran zpomaluje křižovatka Zvonařky a Dornichu. Ucpaný už je příjezd do Tuřan od obce Telnice, postojíte si tam podle řidičů do 10 minut. Zdržení je také na příjezdu do Kuřimy od Čebína a místy pojedete pomalu po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova od 211. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 7 hodině ranní a na Krokodýlu mám pro vás v téhle chvíli 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroje.
1: Chystáme soutěž s brněnským Hantecem, tak buďte s námi dál.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, proč trvá stavba blondětého sněhuláka mnohem déle než normálního? No, protože mu musíte vydlabat hlavu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 70, to je přesný čas, co pro vás v téhle chvíli. Máme dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroj 1. července. Na tribunu Regiojet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna.
2: A jestli máte zájem, tak hned teď volejte studio Krokodýla 603 103 103.
1: Na cože se to dneska Žanek ptá?
3: Gomity, co to znamená, když na vás hávají vysadí rajcovní čučku?
1: Rajcovní čučku, co to může znamenat? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj.
1: Ahoj, kdo pak se dovolal?
4: Ivo.
1: Ivo, slyšel jsi otázku Žanka?
4: Neslyšel právě.
1: Aha, co to znamená rajcovní čučka? Když hodí Havaj rajcovní čučku, co to může znamenat?
4: Bych řekl, že to bude nějaký takový vášnivý pohled.
1: Vášnivý pohled.
2: I tak by se to dalo říct.
3: Rajcovní čučka je svádivý pohled.
1: Zahledneš občas tyhle pohledy?
2: Jak se přiznal, občas.
1: Jo, jsme na tenkém ledě, dát se ptal nebudeme. Tak prosím tě, dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroji jsou tvoje. Gratulujem.
2: Užij si to.
4: Děkuji.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7:16, to je čas, kdy ladíte Radio Krokodýl a čas, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Dneska by to mělo být na severu dopoledne možná s pár přehánkami, jinak žádný zásadní dešť dneska nečekejme, mělo by se nám ještě více vyjasňovat a teploty stoupat. Ze současných 13, které máme v Brně, 10 ve Vyškově, 11 v Břeclavi i v Hodonině na odpoledních až 24 stupňů.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud v Brně dnes po vrácení případu z vrchního soudu pokračuje v projednávání části kauzy kolem podnikatele ZDH. Jde o 5 obžalovaných. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Od března 2023, kdy nastoupil do funkce, jich udělil celkem 23. Ve Francii dnes začne třídenní summit skupiny velkých světových ekonomik G7, na němž by se i za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa mělo diskutovat mimo jiné o důsledcích dohody o ukončení války Spojených států s Íránem a o válce Ruska proti Ukrajině. Čeští fotbalisté si v sobotu užili na mistrovství světa volnější den. Včera se na základně u Dallasu vrátili k tréninku na čtvrteční zápas. Mezitím se odehrála další utkání. Švédští fotbalisté dnes porazili Tunisko 5-1. Fotbalisté pobřeží Slonoviny zdolali 1-0 Ekvádor. Nizozemsko vstoupilo do šampionátu remízou 2-2 s Japonskem a Německo včera suverénně přehrálo Curaçao 7-1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
9: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
8: A proč?
9: Mrknout se na auto.
8: A proč?
10: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe. S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
12: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: kanalizaci zadarmo.
1: Dneska ještě ne, ale blíží se nám vedra, teploty budou o víkendu přes 30 stupňů, ale krokodýl a Klima Style pro vás mají řešení.
2: Ano, přátelé, ode dneška hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch největších vedrech.
1: Stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jak mile uslyšíte tři soutěžní, řekl bych, chladící hity po sobě, tak neváhejte a volejte do studia.
2: Ano, musíte vychytat tři hity, konkrétně musí zaznít Katy Perry Hot and Cold,
1: Gwen Stefani Cool
2: a taky Elton John Cold Heart.
1: No a pokud uslyšíte tyhle tři písničky po sobě, nebo zavoláte jako první, tak si myslím, že v léto budete trávit výrazně příjemněji.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Je půl osmé, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s kilometrovou kolonou na ulici Poříčí do centra před křižovatkou s Vídeňskou. Ze všech stran zpomaluje křižovatka Zvonařky a Dornichu. Ucpaný už je příjezd do Tuřan od obce Telnice, postojíte si tam podle řidičů do 10 minut. Zdržení je také na příjezdu do Kuřimy od Čebína. A místy pojedete pomalu po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova od 211. kilometru.
1: Pozor, taky dejte na ve Voděradech, kde se střetlo osobní auto s dodávkou.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Ranní káva za námi, před námi děti.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: A míříme do školky v Králově Poli, kde se ptáme, co je to šídlo.
3: Šídlo je taková budova, taková hezká.
4: Lása.
5: Šídlo je babička a ona šije.
6: Šídlo je pán, který vyrábí ty šicí stroje.
7: Pán šije nějaké oblečení a boty něco nějaké.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Tak tohle byli Ariem tady u nás na Radiu Krokodýl 9 minut po půl osmé. Jak máme venku? No už o něco teplej, i když. 14 stupňů máme v Brně, ve Vyškově 11,5, Břeclav hlásí 13, Znojmo 11, Žďár nad Sázavou 10,5. Odpolední teploty do 24 stupňů ráno a dopoledne, možná pár drobnějších přeháněk na severu kraje. Jinak se odpoledne bude ještě více projasňovat.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Zemřel neurolog a bývalý prorektor Masarykovy univerzity Ivan Rektor. Byl mu 77 let. Podílel se na vzniku výzkumného centra CEJTEC a zabýval se výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. Po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdyby se teploty měly dostávat na většině území až k 35 stupňům. U chorvatského Splitu včera po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 lidé, šlo o Čechy, další se pohřešuje. 4 čeští občané byli převezeni do nemocnice, jejich stav však není vážný. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Německu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě olympijské disciplíny navázala na dopolední stříbro z časovky. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte. Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškarských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
2: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
1: To bude lepší než hodina přírodopisu.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Ano, půjde to teď 10 minut před 8 hodinou
1: ranní. Tak jsem s tím.
2: Nebyla ses nahoru podívat v pátek na Náměstí Svobody?
1: Nebyla.
2: Tam se konala akce k připomínka 35. výročí založení Policie České republiky. A kromě slavnostní přísahy, kromě různých ukázek, tam také probíhalo policejní mistrovství České republiky speciálních pořádkových jednotek. To jsou takoví ti muži, kteří, když je někde zle, tak oni tam přijdou a zle končí.
1: Drsňáci.
2: Jo. Já jsem byl přímo na místě se podívat a tam se konal takový závod, bylo tam 7 stanovišť, jakože na rotopedu valili neuvěřitelně, zhyby dělali. Mm-hmm. Za 6 minut udělali 180 zhybů ti borci, ten tým dohromady. To si moc nemůžu představit. Kromě různých stanovišť tam taky bylo tahání 11-tunové šaliny.
1: Tým... Já si to teda dokážu jenom představit.
2: No tak. Jasně, myslím, že kolem 39,5 metru to utáhli za 20 vteřin, na to 20 vteřin. No super. A to mistrovství se skládalo jako z více závodů, ještě se navíc konala ve Znojmě taktická disciplína a střelba, na Univerzitě obrany se konalo plavání a běh, na přehradě rafting, na náplavce byl vytrvalostní běh a potom také byla běžecká štafeta a k tomu první pomoc. Byly tam týmy z České republiky, ze Slovenska, z Polska, z Rakouska a z Německa.
1: A jak dopadli naši?
2: Myslíš Brňáky? Ti to celý...
1: Konkrétně ti čeští samozřejmě.
2: No tak vyhrála Praha, na druhém místě Moravskoslezský kraj a na třetí byl Linz, ale Brňáci tam nebyli, protože ti to celé organizovali. A doneslo se ke mně, že policejní ředitelé krajiští z různých míst obdivovali tu přípravu a jak to krásně funguje.
1: Já jsem to obdivovala na dálku. Zajímalo by mě ještě, kterou disciplínu by sis vybral ty, na kterou by sis troufal.
2: Vůbec žádnou. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Krokodýl.

0: okolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 000 korun.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Pomádový megamix tady u nás na Radiu Krokodýl za námi. 2:15 před 8:00 raní.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
0: Za minutu bude 8 hodin, na Krokodýlu budeme mít zprávy. Ty má Katka, dobré ráno.
6: Pěkné ráno, úsekové měření rychlosti v Kníčské ulici má být spuštěné do konce letních prázdnin, víc za chvíli.
0: Co si dáme po 8 hodině, například Taylor Swift. Bude také Britney Spears. A Tereza Mašková s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Co dnešní počasí, tak bude samozřejmě o něco tepleji, no o něco skoro jednou tolik, než je v téhle chvíli. V Brně máme 14 stupňů, Břeclav hlásí 13, Znojmo 11, Dar nad Sázavou 10,5. Odpoledne má být až 24 a mraků má čím dál tím víc ubývat.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Kněžské ulici má být spuštěné nejpozději do konce letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
6: Správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníku a Hnanic na

0: Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013. V sobotu byl nejrychlejší na kilometru. Double kajak Jakub Špicer Daniel Havel získal na pětistovce bronz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jak to vypadá na silnicích, nám prozradí Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na křižovatce ulic Gajdošova a Táborská. Ze všech směrů se zdržíte zhruba 5 minut. Přes kilometr má fronta aut na Poříčí do centra před Vídeňskou a v centrální části města se popojíždí například na Kolišti. Doprava vázne na křížení D2 a D1 u Brna na cestě ze Slovenska na Prahu. A ucpaná je také silnice 152 u Modřic směr Želešice. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistánce Koptelušár.
2: Kubo, děkujeme, dívám se, že trasa Svitavy Brno u Lipůvky, tady je to na nějakých 6 až 10 minut zdržení a nově pozor na D2 ve směru z Brna na Břeclav, na 7. kilometru stojí porouchané osobní auto.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Novotná jemně naznačuje manželovi, že bude mít narozeniny a mohlo by se trochu vytáhnout. A co by to jako mělo být? Tak cokoliv zlatého. O narozeninách rozbalí balíček a tam zlaté stránky.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut k tomu, Katko, je to na tobě.
2: 105 800 korun ve hře a volat můžete studio 603 103 103 právě teď.
1: Telefon je uvolněn a už nám zvoní. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Otázka zněla, kdo se dovolal?
3: Petr.
1: Petře, dobrý den, voláte nám z práce?
3: Dobrý den. Jo, z práce volám.
1: A schválně, je to váš tip nebo nějaký hromadný?
3: Je to můj tip.
1: Dobře, tak
2: nebudete se dělit.
3: Tipy, já mám svůj.
1: Nebudete se dělit, dobře. Takže jsem s tou odpovědí, s tou správnou odpovědí.
3: Jo, jasně. Tak já si myslím, že to je plení záhnu.
1: Jak často se téhle činnosti věnujete?
3: No, moc ne, ale prostě mi to přijde, jak když se vytrhne prostě kus
1: plevele.
3: Trávníku, no.
1: Jo, chápu, plevele, chápu. No. Dobře, jdeme plet trávník.
2: To kolo, proč by ne?
1: To je pravda, co říká arbitr.
2: Ten zase říká ne.
1: Plení trávníku ne i.
3: Škoda.
1: Tak někdy příště, mějte se hezky.
2: Krásné pondělí.
3: Jo, díky.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Právě vidíte.

0: 18 minut po 8. hodině. Katka má nachystané stručné zprávy.
1: A Tunda ví, jaké nás čeká počasí.
0: V Brně máme 14 stupňů, to samé hlásí Břeclav, v Hodoní hlásí 13,5, Vyškov 13, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 11, odpolední maxima 21 až 24 stupně. Převažovat bude oblačno, z rána hlavně v jižní části kraje i méně oblačnosti. Během rána a dopoledne se může na severu kraje vytvořit pár drobnějších přeháněk. Jinak odpoledne postupně většinou polojasná obloha.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Dva řidiči zemřeli v sobotu ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zužení. Policie až zhruba 12 hodin po nehodě oznámila částečné obnovení provozu. Pražský hrad od začátku letošního roku obdržel 447 žádostí o milost. Prezident Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Od března 2023, kdy nastoupil do funkcí, udělil celkem 23. Prezident Donald Trump slavil své včerejší narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Své 80. a taky 250. výročí založení Spojených států slavil i 7 zápasy smíšených bojových umění u Bílého domu. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček. Nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílil nigerijský útočník Lucky Eze. Přichází z Karviné, jímž hráčem byl v uplynulých 3 letech a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Za 10 minut bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Za kolik bereš?
5: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
4: A proč ještě nejezdíš elektricky?
6: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
8: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Už brzy Tiki Taka Live.
14: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
13: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
14: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
15: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB. 304 452 700 304 452 700.
16: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
17: Je dobré mít parťáka při práci.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Kondenzaci zadarmo.
1: Blíží se nám horké letní dny, ale Krokodýl a Klimastyle pro vás mají řešení.
2: Ode dneška hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek, a to i v těch největších tropech.
1: Stačí poslouchat Krokodýla a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte tři klimatizační chladící hity po sobě, tak neváhejte a volejte do studia. Cože to je za ty hity?
2: Tak musí za sebou zaznít Katy Perry Hot and Cold,
1: Gwen Stefani Cool
2: a taky Elton John Cold Heart.
1: Takže když budete poslouchat a tyhle tři písničky v pořadí uslyšíte, volejte a budete mít příjemnější, chladnější léto.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na křižovatce ulic Gajdošova a Táborská. Ze všech směrů se zdržíte zhruba 5 minut. Přes kilometr má fronta aut na Poříčí do centra před Vídeňskou a v centrální části města se popojíždí například na Kolišti. Doprava vázne na křížení D2 a D1 u Brna na cestě ze Slovenska na Prahu. A ucpaná je také silnice 152 u Modřic směr Želešice.
1: Pozor dejte taky na Nových Sadech těsně před křižovatkou z Poříčí u Ronda, tam se srazila dvě osobní auta. A pozor pro poruchu, odstavený nákladák s návěsemi na D2 ve směru na Brno na 9. kilometru. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Vaška Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl deváté jdeme za dětmi a máme letní téma.
2: Ve škole se nalesně se ptáme, kdo je to plavčík.
3: To je ten, když třeba se někdo topí, tak on ho zachrání.
4: Trenér plavání.
5: Jezdí na lodích.
6: Jezdí na skutru.
7: Umývá podlahu na lodi.
8: Plavčík nosí plášenku.
9: Plavčík má na tričku broušky nějaký.
10: Plavčík umí jezdit na vodních lyžích.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Kvíně na Krokodýlu dozněly 8,5 minuty po půl osmé. V Brně máme skoro 15 stupňů, ve Vyškově skoro 14. 14,5 hrásí Břeclav, chladněji je ve Žďáru nad Sázavou, tam mají 11,5 stupně. Odpoledne 21 až 24. Během dopoledne na severu kraje možná pár drobných přeháněk, ale nic zásadního. Odpoledne postupně většinou polojasná až skoro jasná obloha.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krytý bazén Ponávka je od včerejška uzavřený. Dostane novou nerezovou vanu, která nahradí současnou keramickou. Ta podle provozovatele denně propustí tisíce litrů vody. Práce potrvají do konce roku. Po deštivém a chladném období se bude tento týden postupně oteplovat. Příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu, kdyby se teploty měly dostávat na většině území až k 35 stupňům. Rusko zaútočilo na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně 4 lidé zemřeli. Útok připravil přibližně 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Ve slavném pravoslavném klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Při útoku na Charkov přišlo o život 5 záchranářů. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský

0: Knižní ráj. Těšíme se na vás.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
4: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Rádio Krokodýl.
14: Největší hudební výběr.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, co se bude dít v městě Brně.
2: Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Ode dneška probíhá Evropský týden proti vloupání. Policejní preventisté budou během následujících dní na různých místech po celém kraji upozorňovat na rizika a radit se správným zabezpečením domů, rekreačních chat, ale i osobních vozidel. Stále se totiž ukazuje, že příležitost dělá zloděje a dobrým zabezpečením můžeme nezvaného hosta od vloupání odradit. Pro ty, co nebudou mít možnost se s policisty setkat osobně, přidávám pár základních rad už nyní. Zamíkejte vždy, když odcházíte i jen na krátkou dobu. Před odchodem nezapomeňte zkontrolovat okna. Na zahradě nenechávejte viditelně nářadí, sekačky nebo podobné věci, například i žebřík. Pokud odjíždíte na delší dobu, například na dovolenou, snažte se vždy vyvolat dojem, jako by v domě stále někdo byl. To je ode mě pro dnešek vše. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: To je tak jako nejlepší, když jedu někam dovolenou, tak hned sázet na ty sítě, kde jsem a že jsem daleko.
2: Přesně, od kdy do kdy tam budeš.
1: Tak prosím, dejte na to pozor. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Kesha a její TikTok tady u nás na Rádiu Krokodýl 2,5 minuty před 9 hodinou.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Balet Sněhurka a 7 trpaslíků nabízí Janáčkovo divadlo v 11 a v 18 hodin. Představení teď uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 16 hodin. Workshop Zahrajem si divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30.
4: Rádio Krokodýl.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
0: 8 hodin 59 minut, pondělí 15. června, začátek 25. týdne, to je právě dnes a právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
10: A Tonda Kala, hezký pondělní den ve zprávách o tom, že Brno Sever plánuje stavbu několika parkovacích domů.
0: Co dáme po deváté, to budou 90. Muzika, Pulp, Disco 2000. Bude i Lean Rhymes. A třeba taky to Plouder. Co dnešní počasí, tak v centru Brna už máme v téhle chvíli teplotu na hodnotě 14,7. V podstatě úplně stejně. V Břeclavi, v Hodoníně ve Znojmě mají 14, ve Žďáru nad Sázavou necelých 12. Odpolední maxima do 24 stupňů.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Přeji hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno Sever by v budoucnu mohl několik parkovacích domů. Radnice vytipovala několik míst, zatím je vše ve fázi prověřování. Střechy parkovacích domů by mohly být osázené zelení a sloužit jako odpočinková místa.
4: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
10: V Hodoníně nově přibyl barevný přechod. Street artový umělec Jakub Karlík ho doplnil o červenou, růžovou a oranžovou barvu. Cílem je ozvláštnit město a zvýšit bezpečnost chodců. Projekt schválil dopravní inspektorát.
4: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
10: Řidič osobního vozu včera zemřel při nehodě mezi Třeští a Panenskou Rosíčkou na Jihlavsku. Z neznámých příčin sjel mimo silnici a narazil do stromu. Podle předběžných policejních statistik zemřelo letos na silnicích Vysočiny 10 lidí. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V šestém zápase porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli.

0: Metrová kolona se táhne na Poříčí ve směru do centra před Vídeňskou ulicí. A doprava vázne na dálnici D1 obousměrně před 196. kilometrem kvůli zúžení. Navíc pozor na dopravní nehodu na 194. kilometru směrem na Vyškov. Zdržení tam narůstá. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
1: Kubo, děkujeme. Máme tady ještě další komplikace za výjezdem z Pisáreckého tunelu do kopce, kde jedničce je odstavené osobní auto. Odstavené další osobní auto, prozor, tentokrát v levém jízdní pruhu je na D1 na kilometru 194,5. A pozor, v ulici Hršpická ve směru ven z města se řeší nehoda dvou osobních aut.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 9.03, to je přesný čas, přejeme vám hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, svátek má dneska Vít, takže zdravím svýho syna, taky našeho kolegu Víťu, přejeme všechno nejlepší.
0: Hlavně zdravíčko a pěkné dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Hit vašeho života dneska objednala Denisa z Brna. Píše, že jakmile uslyší tuhle písničku, okamžitě se vrátí do léta roku 2015. Dovolená ve Španělsku, slunce, moře, dlouhé večerky a song, který tehdy zněl doslova na každém kroku. Prý stačí pár tónů a všechny ty vzpomínky jsou zpátky. Tak si je pojďme připomenout i my. Major Lazer, Lean On.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Jižní Moravě. A víme, co se bude dít v městě Brně příští týden 25. června. To zažijeme v podvečerních hodinách neskutečnou sportovní a hudební světovou show. Světová výškařská elita žen se sjede na oslavu 30. výročí brněnské letky Olympia a v rámci programu proběhne koncert úžasné zpěvačky Leny a taky unikátní show populárního DJ Šafa. A já mám v téhle chvíli dvě slosovatelné vstupenky. Takže to uvidíte z první krásně z tribuny, no a hlavně slosovatelné vstupenky. Pokud jsem získal správné informace, třeba kloběžka v hlavní roli, potom velká spousta sportovních potřeb. Prosím vás pěkně, chcete-li dvě vstupenky právě na tuhle sportovně hudební show, můžete právě teď volat Krokodýla 603 103 103. Jinak ještě jednou opakuju, bude se to konat příští týden ve čtvrtek 25. června před Olympií 30. výročí brněnské laťky. Sjede se tam opravdu výškařská elita a musím říct, že ty závody startují v podstatě už dopředu, kdy tam jsou mladí, mladší, nejmladší, děti soutěží. Je to fakt parádní podívaná. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
1: Ahoj, tady Petra.
0: Ahoj Petro, co ty a sport?
1: Jo, dobrý.
0: No počkej.
1: Snažím se.
0: No,
1: snažím se.
0: O jak?
1: Do výšky neskáču, ale běhám.
0: Běháš? Jako nejenom, no, nejenom na nákup a za chlapama a tak, jako jo?
1: No, jasný. Běhám tak po lese, po louce, po silnici různě.
0: Správné běhy. Prosím tě pěkně, dvě vstupenky na tuhle show jsou tvoje dvě slosovatelné. Nezavěšuj mi, gratuluju a měj se hezky. Díky, ahoj.
1: Super, děkuji, děkuji, ahoj.
0: Další devadesátky nachystány. Michael Jackson, Shania Twain a taky třeba East 17. Vám všem hezké pondělní dopoledne.
2: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
3: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
5: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
4: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
5: Kupuj na ticketportal.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Je dobré mít se na koho spolehnout.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 6 minut po půl desáté jdeme hádat hit v jedné sekundě. Cena, ta je parádní. Co nabízím za úhodnutí? Mám tady 2 vstupenky na festival Vesuv. Ten se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov 4. a 5. července o víkendu. Kdo vystoupí? Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Partlová, Vlada Gang, Kamil Střihavka a další a další. Telefon, ten je připraven 603 103 103. Hit v jedné sekundě, který máte uhodnout, taktéž. Jakže zní ten hit v jedné sekundě?
3: 3, 2, 1, go!
2: A pak to pokračuje. Kdo to zpívá, tuhle písničku, nebo jak se jmenuje tahle písnička? 603, 103, 103. Radio Krokodýl, dobrý den. Radio Krokodýl.
4: Dobrý den, tady Hanka.
2: Dobrý den, Hani, odkud nám voláte?
4: Z Mokré.
2: Co děláte?
4: Právě rozvážím obilí.
2: Jo. Co jste dneska navařili?
4: Dneska smažené žampiony a vepřový steak, sazové lusky, americké brambory. A k tomu hezky hovězí vývar, já to rozniknem.
2: Mňam, dobře, pojďme radši od jídla k tomu hitu v jedné sekundě. Vy jste poznala tu písničku?
4: Ano, Geronimo.
2: Ten to není.
4: Aha, tak to není ono.
2: Tak je milý to, děkuju, mějte se pěkně. Naschledanou. Někdo jiný zpívá tady tuhle písničku. Kdo? Nebo jak se jmenuje tahle písnička? 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
5: Dobré dopoledne, tady je Bob, zdravím.
2: Dobrý den, Bobe, kam zdravím já vás?
5: Do auta.
2: Je to slyšet. V nějaké koloně jste?
5: Ne, naštěstí ne.
2: Tak to asi stojíte. To asi stojíte a nikam nejedete.
5: Teď jsem zastavil, abych měl radost z těch lístků. Je to Bastille.
2: Bastille? Je. Pompej se to jmenuje úplně přesně.
5: Ano.
2: Ta přesně písnička. Tak. Co vy, už jste byl někdy na Vesuvu?
5: Nebyl, přiznám se, že nebyl, ale zajímá mě to.
2: No?
5: Ten playlist vypadá zajímavě.
2: Playlist vypadá velmi zajímavě. Je tam jako naprosto úžasné prostředí, tam jsou fotečky, když to fotíte při západu slunce proti tomu pódiu, tam ty zpěváci, vypadá to fakt moc hezky. Tak jo, 2 vstupenky jsou vaše. Gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky zatím. Naschranou.
5: Moc děkuji, krásné dopoledne, naslyšenou.
2: Bastille a Pompej, dáme si to celé.

0: dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na druhý pokus Bastille a Pompeii. My se vrátíme s muzikou do 90. let, do 10. dáme Jennifer Lopez. Savage Garden. A taky budou Will Smith. Jinak hráli jsme o parádní cenu, dvě vstupenky na Bezov a Boni. Budeme o to hrát i zítra.
1: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Radio Krokodýl. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Za kolik bereš?
11: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
10: A proč ještě nejezdíš elektricky?
12: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
2: 99. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

0: Ano, ale to je úžasné, jak jsme se právě teď dozvěděli u nás na Krokodýlu v 90. po 9. 2 minuty a bude 10 hodin.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota k

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po desáté dáme ale Farben. Bude také Puff Daddy. A chystá se i Marek Ztracený.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Teplota nám příjemně stoupá. Ráno, když jsem ve 4:45 odjížděl, tak se mě kouřilo od pusy. Jak máme venku? Nejtepleji je v téhle chvíli, vidím, v Diákovicích na Znojemsku. Tam už mají 18 stupňů. My v Brně máme 16. Odpoledne bychom měli měřit 21 až 24 stupňů.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Rada města Brna zařadila do závazného plánu investic stavbu cyklostezky Kaštanová v Tuřanech. Podle informací města se začne stavět až po ukončení přestavby mimo úrovňové křižovatky dálnic D1 a D2, kterou ředitelství silnic a dálnic plánuje na listopad 2027. V Česku stále existují desítky kilometrů hlavních železničních tratí, kde si lidé nezavolají. Takzvaná bílá místa ale mají definitivně zmizet. Vláda, mobilní operátoři a železničáři do roku 2029 slibují 100% pokrytí i v těch nejhlubších lesích a tunelech. Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Jejíž sjednání oznámil jen pár hodin před vlastními oslavami. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států totiž slavil 7 zápasy smíšených bojových umění v osmistěné kleci oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem. Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v Mexiku Tunisko 5-1 a jsou v čele tabulky. 2 góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého ze soupeřů bude reprezentovat.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme také zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Heršpické ulici za mostem přes Svratku blokují jízdní pruh 2 osobní vozidla po nehodě. Na ulici Nové Sady

0: klaxony od ostatních. Takže zdravíme, hodně trpělivosti a šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pondělní dopoledne je určitě v práci o tom, že si říkáte, co jste dělali o víkendu, co jste zažili. Já musím pozdravit do sadu Starých Lískovec. Já jsem tam byl včera podívat se na jednom běhu, úžasná atmosféra a to prostředí. A tak jsem si tam nakoupil třešně a hrášek a jabka. Tak zdravím do sadu, bylo to tam moc, moc příjemné. Jdem se proběhnout. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: K benzince přijede pán a ptá se, dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: zadarmo.
1: Jestli už voláte po letním počasí a tropech, tak tento týden se zaručeně dočkáte. No a pokud vás představa veder děsí, tak máte krokodýla a my se postaráme, aby vám bylo fajn. Radio Krokodýl a Klima Style nabízí řešení do tropických teplot. Ode dneška totiž hrajeme o klimatizaci zdarma. Stačí pozorně poslouchat krokodýla, no a ve chvíli, kdy uslyšíte tři soutěžní takzvané ochlazovací hity po sobě, hned voláte studio 603 103 103. No a musí tedy zaznít za sebou Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Tak držíme pěsti tomu nejpozornějšímu a nejrychlejšímu z vás. Teď máme přesně 10 hodin 21 minut. Hezké dopoledne.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
3: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
6: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
7: Nepoznávám své známé v dálce.
6: Vidím to na žejdla.
8: Při čtení se mi mlží písmena.
6: Vidím to na žejdla.
9: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
6: Vidím to na žejdla.
10: Při řízení mám neostrý pohled.
11: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
13: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
14: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Je dobré mít dobré přátelé.
20: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam dnes v pondělí vyrazit na oběd a moc neutratit, tak dnes Krokodýl vybírá brněnskou restauraci Na knoflíku, nabízí kuřecí vývar s nudlemi za 19 korun a špagety carbonara za 142 koruny. Tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 hodin a 40 minut, krásné dopoledne vám přeje Krokodýl. No a víme taky, jaký byl víkend v Brně z pohledu strážníků. Podrobnosti přináší mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Strážníci o víkendu pomáhali například řidiči autobusu. Prý napadl 30-letý muž, údajně vstoupil před vůz a silně prý do něj bouchal. Když řidič vystoupil, napadl prý také jeho. Silně opilý muž nadýchal téměř 3 promile a byl vulgární i na přivolané strážníky. Když se pokusil o útěk, skončil v poutech a následně i na záchytce. Teď je podezřelý z narušení občanského soužití. Strážníci měřili i do Denisových sadů, kde eskaloval konflikt mezi dvěma mladíky. Původní obava, že mladší odhrožoval staršího nožem, se naštěstí nepotvrdila. 16-letý chlapec byl ale celostátně hledaný. Strážníci ho proto předali státním policistům. Stejně skončil také 32-letý muž, který na sebe upozornil krádeží čokolád za více než 1100 korun ve slatinském supermarketu. Strážníci zjistili, že údajný zloděj byl už v minulosti za majetkovou kriminalitu potrestán, stal se tak podezřelým z trestného činu.
1: Tak takový byl divoký víkend v Brně z pohledu strážníků. My přejeme hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
4: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
3: To bude lepší než hodina přírodopisu.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Luna Bailando tady u nás na Krokodýlu. Minutu před 11. jdeme zjistit, co bude ve zprávách. Přináší je Petra.
1: Hezké dopoledne. České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kyberútoků v Evropě. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 11. Neil Diamond a Two Friends. I Atomic Kitten. A chybět nebude hvězda Edenu Eva Farna. Za půl minutky bude 11.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má převažovat oblačno. Během dopoledne se může vytvořit i pár drobnějších přeháněk. Později odpoledne večer nás čeká většinou polojasná obloha. Už teď ale v centru Brna svítí sluníčko. Teploty dnes maximálně 20 až 23 stupňů.
4: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Náměstí SNP v části Brno-Sever čeká rekonstrukce. V plánu jsou úpravy v prostoru před kinokavárnou, u které má vzniknout zahrádka. Dělníci teď opravují i samotnou kinokavárnu. O její sál se bude starat kulturní středisko Omega. Do konce června má v Česku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty a později i vrácení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí. Kvůli konkurenci v okolí totiž nemusí naplnit požadovanou obsazenost. České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků v Evropě. Na jednu organizaci připadlo v průměru 2568 útoků týdně. Více jich zaznamenalo už jen Rusko. Za Českem následuje Portugalsko. Vyplývá to z dat bezpečnostní společnosti Checkpoint. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si užili volnější den, který v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jak to právě teď vypadá na silnicích, tak to nám prozradí Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně v ulici Cejl u křižovatky s Francouzskou dejte pozor na porouchané auto. Nehodu dvou osobních vozidel policisté došetřují na Heršpické ulici za mostem přes Svratku. Na Brněnsku na výjezdu z Dolních Kounic na Pohořelice blokuje jízdní pruh autobus s poruchou. A doprava místy zpomaluje převážně v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Momentálně od exitu 210. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: Nic.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel připraven a samozřejmě taky soutěž, tak můžete volat hned teď studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jedná se o ohňostroj, který se odehraje 1. července od 22.30. No a mám tady pro vás samozřejmě taky nápovědy, takže kdo se jako první dovolá do studia 603 103 103 může hádat. No a já tady prozradím, že se dnes ptám na název města v okrese Jihlava. Historické jádro tohoto města je cennou městskou památkovou rezervací a je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V jádru historického středověkého města je také řada památek, například velmi typické měšťanské domy na náměstí Zachariáše z Hradce a taky se tady nachází státní zámek. No a jak se toto město jmenuje, budu se ptát někoho, koho už mám na lince Krokodýla, kdo tam hezké dopoledne.
2: Ahoj, vy?
1: Ahoj, ještě jednou poprosím to jméno.
2: Vivienne.
1: Vivienne, tak prosím tě, Vivienne, slyšela jsi nápovědy a tušíš, na které město se ptám?
2: Vůbec jsem neslyšela nápovědy.
1: Vůbec, tak já ještě jednou úplně v rychlosti. Město se nachází v okrese Jihlava, historické jádro je na seznamu UNESCO, je tam náměstí Zachariáše z Hradce a taky je tam státní zámek.
2: Oh. Tak teď teda váhám.
1: Na tom náměstí jsou krásné typické měšťanské domy. Je to jako hodně typický pro tohle město.
2: No.
1: Tak víme, nevíme.
2: Třebíč?
1: Třebíč to není, Vivi. Je mě to líto. I přesto, ať máš hezký pondělí, papa.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj, no a šance pro vás ostatní. Já myslím, že je to úplně jasný, jak se to město jmenuje. Tak voláme 603 103 103. Na druhý pokus, hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
3: Ahoj, Jana.
1: Ahoj, Jani, tak co říkáš ty?
3: Já si myslím, že to není Telč.
1: No, je to Telč, samozřejmě. Tak jo, jdeš na ozvučenou tribunu, na ohňostroje, tak ti blahopřeju.
3: No, super, děkuju.
1: Ráda se stalo, zůstaň mi na telefonu a měj se hezky. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
4: www.klimastyle.cz
0: Rádio Krokodýl, Katka Horáková.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Je dobré mít se o koho opřít.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Expressu R.E.M. a Hit za hitem, to je Krokodýl taky 3 minuty po půl 12. Hezké dopoledne, tohle už je Bob Sinclair, budou i Fun Factory a bude Krokodýlí zvuk, nabídnu vám 105 850 korun už za pár minut, tak buďte s námi, hezké dopoledne vám všem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Třeba v této chvíli bude někdo slavit, protože nabízím 105 850 korun na lince 603 103 103 a už tam někdo je právě teď. Tak zeptáme se schválně. Krokodýl, dobrý den, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Michal.
1: Michale, jak dlouho to zkoušíš se dovolat?
2: Tak průběžně, tak jednou se to trochu možná.
1: Jak dlouho?
2: Ne, celou dobu samozřejmě.
1: Celou dobu?
2: 10 let, poslouchám krokodilí zvuky.
1: A kolikrát,
2: ale prostě náhodně, jak to prostě jde, no.
1: A kolikrát ses dovolil tady na ten poslední zvuk, který už nějakou dobu trvá odhalit?
2: Za ten rok možná po třetí.
1: Po třetí. Takže teďka je to další šance, připomeneme si ho, ať máš jako jistotu, že ten tip, který pro nás asi máš, že bude správnej, takže zní takto. A pokud jsi to nerozmyslel, tak co tipuješ?
2: Třeba už to někdo tipoval, ale nevím. Tak zkusím, když jsem mačkal prázdnou petlahev, tak mě ten zvuk takhle připadal.
1: Mm-hmm. Aby jsme tak jako ušetřili to místečko, tak vymačkáme ten vzduch ven hezky. Děláš to správně, jestli to děláš. A teď se zeptáme arbitra, jestli je to trefa do černého. Takhle zní jeho odpověď. Tak tuhle odpověď asi taky znáš a úplně ti nepotěší.
2: To nevadí, tak třeba za půl roku, tam bude 4 miliony.
1: Tak za půl roku ahoj.
2: Ahoj.
1: Měj se hezky, čau, čau.
2: Taky ahoj.
1: No a samozřejmě navyšujeme náš bank do dalšího soutěžního kola ještě dnes.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
6: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
0: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
9: Víme první, co se děje v Brně.
0: Víme, jak bude.
9: Aktuální počasí.
0: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
9: Nejrychlejší dopravní servis.
0: Víme první.
10: Už 30 let.
0: Stále s vámi. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomeneme.

0: do kudýla, labuš lehce před 12. bude poledne. Krásný den vám přeje Katka, se mnou taky Petra. Jdeme na zprávy.
1: Hezké poledne, jak víte, o víkendu v Brně startuje MotoGP. Připravena je taky posílená hromadná doprava, i o tom za chvilku.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
3: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
4: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.

0: anebo Xindl X.
1: Vždyť víš, co chci.
0: Já vím, ale nejde. Je přesně 12 hodin.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má přivažovat oblečnou, sem tam pár drobnějších přeháněk a později odpoledne večer většinou polojasno, teploty maximálně kolem 23.
4: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Přeji hezké pondělí.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. Závody se uskuteční na Masarykově okruhu od 19. do 21. června. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut a jízda bude zdarma. Několik metrů vysoké pískové sochy vznikají na pustevnách v Beskydech, kde o 7. ročník výstavy Pískosvět. Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků. Sochaři budou na svých dílech pracovat až do neděle 21. června. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Premiér Starmer také představil plány na omezení platform umožňujících přenášení živých videí. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl stoupit v platnost na jaře příštího roku. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. utkání porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v průběhu vyřazovacích bojů prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor v Brně, policejní hlídka v ulici Božetěchová a opatrně na Žďársku mezi Těšnovem a Velkou Býteší za odbočkou na Křoví havarovalo osobní auto. Místo je průjezdné Kivadlově a zdržení je nárazové, tak šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: odbyla 12. minutu už na krokodýlu Jirka.
1: A kdo by nechtěl klimatizaci na léto, tak hlaste se, ano, můžete ji získat, stejně jako Katka, no ta ne, ale vy ano, vy co posloucháte.
0: Prozradíme se. Když se nám tropy bude až 35.
1: Ano,
0: víkendu.
1: Myslím si, že se to hodí, že jo?
0: No to teda.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no, proč bych měl něco dělat?

Single X, Láska Vouse, Jirka Wiener s vámi za mikrofonem. Po víkendu s vaším rádiem. Za okamžik mrkneme taky do brněnský školek, no a mezi tím jedna superstar, Jamelia. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo. Díky, že posloucháte. Hity jdu práce.

0: Jomelia Superstar. Teď jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Teď už jsme ve školce v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč mají děti prázdniny, když už se blíží?
2: Protože školka je zavřená a my jsme doma s taťkem a s mámou.
3: Máme prázdniny, aby peníze taky měly volna.
4: Protože nemají chodit do školky a aby se mohli učit, tak půjdou.
5: Protože jsou prázdniny.
6: Protože nám přijde pondělí a potom jsou prázdniny.
0: Proč mají děti prázdniny? Na to jsme se ptali ve školce v Řečkovicích. Jsme Krokodýl, vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin, 20 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
15: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl Sandra v Last and Love, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl. Za okamžik se podíváme taky do brněnských škol jihomoravských, podíváme se na omezování telefonu, tedy dětmi, přímo ve výuce.

0: Michael Jackson do vašich uší. Yes, Krokodýlan, tohle je Krokodýlan, tohle je vaše rádio, které tleská školám, které omezují mobily ve školách, tak, aby se děti mohly lépe soustředit právě na výuku a taky na zážitky.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jakub Král, ředitel základní školy Očovská Hronín, a mobilní telefony máme již několik let v omezeném provozu. Ve výuce máme tablety, máme další digitální měřící technologie, mobily jsou využívány v hodinách, samozřejmě se to vlastně vyučujícího, pokud jsou zapotřebí, tak se v hodinách využijí a opět se vrací do skříně, do šatén.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lara Fabian na Kroku Dílo. Teď už 13. hodina, budou čerstvé zprávy, co se dozvíme.
1: Hezké odpoledne a v Chorvatsku našli v plachetnici tělo čtvrtého pohřešovaného Čecha, i o tom už za chvilku.
2: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
3: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Jennifer Lopez. Queen. A bude taky Brně a Kalin.
8: Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám.
0: Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13. hodině.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme zataženo, teploty na jižní Moravě kolem 24 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Mendlova univerzita chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které je pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Připravila pro ně mobilní univerzitu třetího věku. Místní partneři v obcích zajistí prostor a univerzita obstará přednášky, lektory i organizaci. Základní zdravotní péči o pacienty přímo v jejich domovech by od příštího roku mohla posílit nová pozice terénní sestry praktického lékaře. Podle praktiků by pomohla dříve zachytit zhoršení zdravotního stavu pacientů a lépe je nasměrovat k další péči. Na dohodu o úpravách návrhu mají praktici a agentury domácí péče čas do čtvrtka. V plachetnici, která se včera potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu, našli chorvačtí potapěči tělo dosud pohřešované osoby. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na 4. Na palubě plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice. Jejich stav není vážný. Fotbalová výprava Uruguaye dorazila se zpožděním několika hodin do dějiště svého úvodního zápasu mistrovství světa Miami. Tamní asociace vinila z problémů Mezinárodní federaci FIFA, která má cestování na starosti pro všech 48 účastníků. Ta zase odkázala na administrativní problémy letecké společnosti. Uruguay dnes o půlnoci zahájí turnaj proti Saúdské Arábii.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, ve Znojmě v Jarošově ulici se bourá, tak je na Brněnsku před vjezdem do Ivančic směrem od Neslovic havarovala dvě osobní auta. D1, porouchané osobní auto, směr Brno 173. kilometr.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.
3: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brno patří pro motoristy mezi nejsvobodnější města. No ale pozor, chystá se změna, alespoň co se týká měření rychlosti. V Brně není žádné úsekové měření rychlosti. Pokud vás měří, tak jsou to většinou policisté, kteří někde stojí, případně vytáhnou tu svoji kamerku. No ale teď nově nás čeká úsekové měření v Brně. Poprvé v historii. Mělo by to být v Knížské ulici a spuštěno by to mělo být do konce léta. Tak to je novinka, o které vás informujeme. Tady u nás na Krokodýlu víme, co se děje.
1: Krokodýl na kolech. Krokodýl na kolech. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chibasport.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

trochu díl. Tohle vaše rádio. No a za okamžik vyrazíme taky na brněnská jihomoravská koupaliště s krokodýlem, tak se nás držte. Jsme krokodýl a zasoutěžíme si taky o vstupenky na koupaliště Biotop Brno-Jih a mezi tím Queenie.

0: Tohle je muzika, která patří k létu, Krokodýl. No a k létu patří taky koubáky.
1: Krokodýl na koubáku.
0: Teď pro vás mám něco extra. Poslouchejte dobře, soutěžíme o dva rodinné vstupné, tedy rodinné vstupné, kdy zahrnuje to dvě osoby a tři děti. Tak máte to hned dvakrát, soutěžíme Biotop Brno Jih. Koupaliště, které je pro vás připraveno, už se na vás těší. Sezóna tam začala. Volejte studio 603 103 103 a pojďte s rodinkou na koupák Brno Biotop Jih. Telefonní linka je volná 603 103 103. Tak zvedáme Radio Krokodýl. Halo, kdo tam?
2: Ahoj, kde je Honza?
0: Ahoj Honzo, jdeš na koupák, co ty na to?
2: No mám radost, děkuju.
0: Jak máš početnou rodinu?
2: Dcerku jenom mám.
0: No tak to se vyplatí.
2: Ale my vezmeme ještě někoho.
0: Výborně, kde posloucháš?
2: V nákladňáku v Čišnově.
0: Tak zdravíme do nákladňáku, vstupenky jsou tvé, ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Krokodýl na koupáku. Krokodýl na koupáku.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Už brzy Tiki Taka Live. Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
11: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz. Left me.

Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Na krokodýlo Nelly, jedno dilema, čerstvé zprávy, 14. hodina, Petra dorazila.
1: Hezké odpoledne a odborníci z VUT v Brně testují speciálně vybavenou Ducati, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Muzikál na motivy neuvěřitelného příběhu lidskosti, odvahy, skromnosti i lásky. Vinton uvádí Městské divadlo Brno v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník Sevelský uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Koncert Michala Halasová and Band nabízí dvorana Městského divadla Brno se vstupem zdarma od 21 hodin. Inscenaci Obraz nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Taneční představení Rapture nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30. A komedii Šašek a syn nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině Iva Max. Bude Top Gun. A nebo Poetika. Je tady 14. hodina.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme za to, že no teploty budou kolem 24 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Odborníci z VUT v Brně testují speciálně vybavenou Ducati, která sbírá data o chování motorkářů. Senzory sledují například brzdění, náklon, zrychlení nebo směr pohledu jezdce. Získané poznatky využijí znalci při analýzách dopravních nehod. Vědci teď hledají dobrovolníky, kteří se do projektu zapojí. V zoo ve Vyškově se poprvé podařilo odchovat mláďata Nandu Pampového. Samec letos na jaře usedl na 11 vajec a po zhruba 40 dnech se vylíhla 3 kuřata. Podle zoo jde o vůbec první úspěšný odchov tohoto druhu. Chovatelé teď budou sledovat, jak se trojici mláďat daří. Vyrovnat se s traumaty z bojů s ruskou armádou a najít nový smysl života mají pomoci ukrajinským válečným veteránům včely, pořízené díky české sbírce Honey by Veterans. Včelaření podle odborníků může zmírnit psychické následky válečných zkušeností a usnadnit vojákům návrat do běžného života. 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. V šestičleném týmu doplnil s Italem Flaviem Kobolim už jisté účastníky Španěla Carlose Alcaraze a Němce Alexandra Zvereva. Soutěž bude na konci září hostit Londýn.
9: Partner pohodového počasí – lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 214. a 196. kilometrem. Provná situace na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: chabáti na Krokodýlo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Jasně, řekneme vám pravidla, jak na to. Dneska odpoledne začíná velká soutěž o klimatizaci, tak se nás držte. Zdarma pro vás, 14 hodin 20 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Je dobré mít spolehlivého přítele.
11: Vaše nejvěrnější rádio.
10: Stále s vámi.

0: Prachy do tvý ruky.
1: Je to jasná zpráva, na kroku dílo 105 tisíc korun. To jsou slušné peníze, co? Na dovolenou? Nebo na nové vybavení do bytu? Nová televize? Lednička, pračka? Peníze za uhodnutí krokodýlího zvuku pro vás máme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 105 tisíc korun.
2: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
5: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
4: To bude lepší než hodina přírodopisu.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: František jíst na krokodýlo, teď už čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké odpoledne a vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, i o tom za chvilku.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Alexandra Stan. Dáme si Smash Mouth. A nebo partičku Jelen. 15. hodina klepe na dveře.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra zataženo, teploty kolem 24 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krytý bazén na Ponávce je kvůli opravám uzavřený. Nejstarší sportoviště společnosti Stares získá nerezovou vanu, která nahradí současnou keramickou. Ta podle provozovatele denně propouští tisíce litrů vody. Práce potrvají do konce letošního roku. Město za úpravy zaplatí přes 12,5 milionu korun. Vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy, tedy o 350 milionů méně.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Na hradě Býtově na Znojemsku, který je jedním z nejmohutnějších hradních komplexů na Moravě, by ještě letos mohla začít desetiletí plánovaná rekonstrukce obou kamenných přístupových mostů, jejich věží a štítové a střelecké zdi s cimbuřím. Práce za 80 milionů korun potrvají 2 roky a konat se budou za provozu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si užili volnější den, který v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. V Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařka a Dornych. A na Blanensku v Boskovicích Sokol v Polské ulici bourala 2 osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Roštuková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 7:30.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Samba.

0: klimatizaci zadarmo.
1: Je to tak, tohle léto se postaráme o vás. Ano, slyšíte dobře, přímo v našem vysílání můžete vyhrát klimatizaci zdarma pro váš dům nebo byt. Pravidla jsou jednoduchá, za sebou, když zazní tři hity v tomhletom pořadí. Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart, což tohle slyšíte, tak je klimatizace zdarma vaše. Ano, vyplatí se poslech krokodíla.
0: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Je dobré mít spřízněnou duši.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Brno patří pro motoristy mezi nejsvobodnější města. No ale pozor, chystá se změna, alespoň co se týká měření rychlosti. V Brně není žádné úsekové měření rychlosti. Pokud vás měří, tak jsou to většinou policisté, kteří někde stojí, případně vytáhnou tu svoji kamerku. No ale teď nově nás čeká úsekové měření v Brně. Poprvé v historii. Mělo by to být v Knížské ulici a spuštěno by to mělo být do konce léta. Tak to je novinka, o které vás informujeme. Tady u nás na Krokodýlu víme, co se děje.
1: Krokodýl na kolech. Krokodýl na kolech.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motokrosu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szs.lesna.cz.
6: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
7: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobrý den, jak se máte? Po Jirkovi Wienerovi krokodýl Zbyněk Loutský. A tak vám přeju hezké první odpoledne v tomhle týdnu. Můžete si s námi klidně i pospivovat, zvláště jestli nám padla. Ale my se právě teď před 16. podíváme taky na další zprávy. O čem budeme, Peťo, hovořit?
1: Hezké odpoledne, v Brně začal projekt Brno a jeho chrámy, víc si o něm řekneme za chvilku.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: To víte, že jo, a že se dočkáte Shepherd Geronimo. Vyrazíme i na dálnici do pekla. No a abyste si z toho odpočinuli, tak vás vezmeme do lesa.
6: Dneska jsem v lese byl.
0: Jsme krokodýl a chystáme hit za hitem. Za půl minuty bude 16.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co zítřejší úterý, už na to mrkneme. Zítra oblačno, odpoledne a večer dokonce ještě více oblačnosti. Teploty ráno 8, ale odpoledne příjemných 23 stupňů.
8: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské kostely se každé léto otevírají veřejnosti díky projektu Brno a jeho chrámy. Vybrané běžně nepřístupné skvosty architektury si mohou návštěvníci prohlédnout v rozšířené otevírací době nebo na speciálních prohlídkách ode dneška až do 15. září. Jedním z chrámů, který zve k návštěvě, je i kostel svaté Máří Magdaleny na Masarykově ulici. Podrobnosti najdete na webu TIC Brno. Úsekové měření rychlosti projíždějících aut v Kněničské ulici má být spuštěno nejpozději do konce letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a teď s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry. Nevšední zážitek mohou mít zítra řidiči, kteří pojedou po dálnici D35. Při cestě mohou mít tanky Leopard 2A4 České armády, které pojedou ze základny v Přáslavicích. Zatímco obvykle se pásová technika přepravuje po železnici nebo na podvalnicích, tentokrát vyrazí tanky v rámci výcviku po dálnici napřímo. Půjde o první takový přesun v historii. Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. V 6. utkání porazili Vegas 3-0 a finálovou sérii ovládli 4-2 na zápasy. Carolina v průběhu vyřazovacích bojů prohrála pouhé 3 zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Už to sledujeme. Jak to vypadá?
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 100. kilometru probíhá odklízení nehody. Kolona má 4 kilometry. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Podobná situace na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Ucpaná je silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Houstne provoz na stanici 43 z Brna do Svitav, nejdříve u Lipůvky a pak se zdržíte také za Černou horou. A zpomalíte na stanici 50 z Brna do Bučovic před Slavkovem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Roštuková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 16, dobré odpoledne, přeje Krokodýla, už chystáme hantec a hodíme do éteru pojem, co to může být rajcovní čučka. A Kemo, dávej bacha, protože to bude hantec soutěžní. Krokodýl Zbyněk Loucký, 3 minuty po 16. Nenechte si to ujít za chvíli. Pojďme, let's go!

0: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tahle cesta dálnice nás nevzala do pekla, ale na Oltec na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Je to tak, dobré odpoledne, Hantec připraven právě teď, ale pozor, je to v tuto chvíli taky Hantec soutěžní, protože pro vás mám dvě slovosovatelné vstupenky na akci Brněnská laťka, která se koná 25. června v Olympii. Na místě vás čeká bohatá tombola, pohodlí, no a v něm můžete sledovat světové výškařky a koncert zpěvačky Leny. Takže dvě vstupenky čekají na vás, ale teďka, Žany, prosím tě, co jsi dneska vygoumal v Hantecu? Val to na nás.
2: Star jak svíňa z Kroks, Liborci. Gomity, co to znamená, když na vás hávají, vysadí rajcovní čučku?
0: Rajcovní čučku. No tak já se zeptám teďka ve štatlu.
3: Libová slečinka.
4: Pěkná holka.
5: No, výborná ženská, nebo pěkná holka.
6: Pěkná kočka.
7: Pěkná ženská.
0: No a co vy na to teďka na čísle hlavně? Na čísle 603 103 103. Krokodýl Zbyňa. Halo, halo.
8: Tady Zdenek, dobrý den.
0: Salute, Zdenále. Zdár. Co to je, když kocor hodí rajcovní čučku?
8: Já si myslím, že to je vzrušující pohled.
0: Zdenále? No tak je, to vypadá nadějně. Ale ještě co, Žany, na to?
2: Rajcovní čučka je svádivý pohled. Tak vám dneska přeju hodně rajcovních čuček a zkrátka dobře, betelný den.
0: Betelná výhra z Denále, je to doma, já gratuluju, takže dvě vstupenky na akci Brněnská laťka jsou tvoje, uži si to a dobře valí, že ten Hantec. Zdarec.
8: Díky, naskle.
0: Tak pokud je rajcovní kocor, tak to hodíš čučku, a i kdybys nechtěl.
1: Brněnský Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A ještě taky, kolik si poraky právě teď 16.23.
9: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyně Kloucký. Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Za kolik bereš?
12: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
11: A proč ještě nejezdíš elektricky?
13: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
14: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
15: Nepoznávám své známé v dálce.
14: Vidím to na žejdla.
16: Při čtení se mi mlží písmena.
14: Vidím to na žejdla.
17: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
14: Vidím to na žejdla.
18: Při řízení mám neostrý pohled.
14: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
19: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
20: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
19: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
20: Kupuj na ticketportal.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
21: Ekokom.
22: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
23: Je dobré být spolu.
24: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hezké pondělí, jak jinak než s krokodýlem, těsně po půl páté.
1: Dobré odpoledne.
0: Jo, always. Vždycky krokodýl. Na frekvenci 103 FM a všech zpřízněných. Vlastně v těchto dnech máme na červen celkem chladno, na 15. červen, no ale už koncem týdne mají přijít pařáky, že to snad bude na klimu. I proto poslouchejte Krokodýl. Dobré odpoledne. Krokodýl Zbyňa.

0: dneska v noci a po ránu byla celkem kosa, že to určitě na klimu nebylo, ale léto se blíží a ono to hned může být jinak.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Ano, léto se blíží, už koncem týdne má být horko a pařák, však taky dorazí v neděli kalendářní léto a s nimi pořádná vedra, ale pozor, Rádio Krokodýl a Klimastyl mají řešení. Od dneška hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejteplejších dnech. Stačí poslouchat vysílání Krokodýla, hlavně taky být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní songy, které půjdou po sobě, jsou to tři klimatizační hity, neváhejte ani vteřinu a volejte do našeho studia. No a jsou opravdu tematický ty songy. Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Možná právě vy budete letos odpočívat v příjemně vychlazeném domově. Poslouchejte Krokodýl a pozorně si nás hlídejte, protože my vás vyklimatizujeme.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz. CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
3: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
2: To bude lepší než hodina přírodopisu.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobré odpoledne, tady Krokodýl. Rádi vám hrajeme. A za Krokodýl platit nemusíte, jsme vaše rádio a to úplně zdarma. Ale platit už nebudete muset ani za rozhlas. Připraveny jsou další zprávy. Petro, posloucháme.
1: Hezké odpoledne. Vláda schválila novelu, která ruší poplatky za veřejnoprávní média. I o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Muzikál na motivy neuvěřitelného příběhu lidskosti, odvahy, skromnosti i lásky. Vinton uvádí Městské divadlo Brno v 18 hodin. Slavnou komedii Lazebník Sevelský uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Koncert Michala Halasová and Band nabízí dvorana Městského divadla Brno se vstupem zdarma od 21 hodin. Inscenaci Obraz nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Taneční představení Rapture nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30. A komedii Šašek a syn nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Radio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pro třepat nemíchat. Tak dáme Naked Glide. A taky Sladké sny a Eurythmics. Vyrazíme i za generací Z.
8: Jsem silný roční 70, třeba na...
0: Teď vyrazíme za přesným časem za 2:17.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak bude zítra v úterý? Oblačno, odpoledne a večer dokonce více oblačnosti. Teploty zítra ráno 8, odpoledne až 23 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-Střed míří ke krajskému soudu v Brně. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala obžalobu na 4 lidi, včetně tehdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče, který předsedal bytové komisi. U dalších 4 podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu. Vláda schválila novelu mediálních zákonů, která ruší poplatky za veřejnoprávní média. Napojena budou na státní rozpočet. Česká televize má hospodařit s 5,74 miliardami korun a Český rozhlas 2,065 miliardami. Částky vychází z rozpočtu z roku 2024, tedy před loňským navýšením poplatků po 17 letech. Město Brno podává podnět na pověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava za Lužánkami. Podnět se týká části územního plánu s označením PO4, kterou na konci února zrušil Nejvyšší správní soud, a okolních ploch. Cílem je například prověřit rozvojové potřeby města a umístění nového fotbalového stadionu. Kapitán hokejistů Pittsburghu Sidney Crosby se po letošním play-off NHL posunul v historickém pořadí produktivity v bojích o Stanleyův pohár na 5. místo před Jaromíra Jágra. 38-letý kanadský center si polepšil na 206 bodů ze 186 utkání.
3: Dopravní servis
2: Rádia Krokodýl.
0: Lení, co dělají silnice?
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz na rozumné kolony, hlavně kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Na trase Uherský Ostroh, Uherské Hradiště u Kunovice se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A na Uhersko Hradišku ve Starém Hrozenkově na místní komunikaci zasahují záchranáři u nehody cyklisty. Pro Radio Krokodýl z Global Assistance Penka Roštuková.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
9: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 17.01. Hezké pondělní odpoledne přeje Krokodýl. Dneska ráno se mi vůbec nechtělo česat. Proč to říkám? Protože chystáme zlatíčka a tak jsem si říkal, že bychom se jich třeba zeptali na tohle. Holky a kluci, proč si musíme česat vlasy? Co vy na to?
1: Kdyby se nečesali, tak by mě ve vlasech všude jídlo.
0: No, nejenom to. Vy jste naše zlatíčka. A tak vám taky právě teď hrajeme. Tak co, už se těšíte na prázdniny? Krokodýl Zbyněk Loucký. No a vy za chvilku.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit. Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Čas pádí, čas letí a je právě teď za 10 minut půl 6. 17.20. Společnost vám dělá krokodýlaci vaše rádio, rádio Krokodýl. A probereme to teďka s dětskama, to bude úplně nejrozumnější.
1: Zlatíčka rádia Krokodýl.
0: Milé děti, proč si musíme česat vlasy?
2: Protože bychom měli vši. Protože kluci se nemusí česat, ale holky jo, aby neměli zacuckaný vlasy. Já je mám zacuckaný. A to je proto, že se cumláte.
3: Lidi si vlasy češou, aby byli hrozně krásní.
4: Když kluk není hezky učesaný, tak holka ho nechce si vzít za muže.
5: Kdyby se nečesali, tak by mě ve vlasech všude jídlo.
0: No, u těch kluků ta nedbalá elegance ještě může být, ale holkám ty vlasy musí vonět.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
6: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Už brzy Tiki Taka Live.
3: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
2: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
3: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szlesna.cz.
8: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Je dobré mít přítele na celý život.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
11: Stále s vámi.

Let's talk about sex, Salt and Pepa na vlnách Krokodýla. Tak jsme takhle těsně před půl šestou mluvili na důležité téma. Ale za chvíli budeme mluvit o mobilech ve vysílání Krokodýla. Ale ještě předtím právě teď, a to už máme zrovna přesně půl šesté, vyrazíme se Shakirou do zoo. Jsme Krokodýl, vaše rádio, hezký pondělní podvečer vám přejeme.

0: Hezké odpoledne a příjemný podvečer s krokodýlem právě teď. No přiznám se, že jsem před chvilkou koukal, bo jak se říká přímo v Brně, čuměl do mobilu. Proč to říkám? Protože Rádio Krokodýl tleská školám, které omezují mobily ve školách v době výuky. Ano, mobily do tašky a pozornost do lavice, přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na celé jižní Moravě. Tak si teď pojďme poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Ivo Pokorný, jsem ředitelem na základní škole Jana Babáka a omezení telefonu máme druhým rokem. Žáci nepoužívají telefon jedině během výuky, ale pokud učitel svolí a třeba využívá nějakou aplikaci k výuce, tak ten telefon mohou použít. Jinak ve škole se telefon nepoužívá.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hezký, no stále ještě jarní podvečer na vlnách krokodýla, ale první letní den už se pomaličku blíží. Přiblížila se taky 18. to znamená další informace a zprávy, o čem budou, to by nás zajímalo, Peťo.
1: Hezké odpoledne, krytý bazén na Ponávci je kvůli opravám uzavřený, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci první letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Největší hudební výběr bude vypadat takto. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. On Blondes, What's Up? Eva Farná, která teď právě koncertuje v Edenu v těchto dnech, měl jsi mě vůbec rád. Jsme Krokodýl, chystáme hit za hitem, je 6.
7: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v úterý bude oblačno, odpoledne a večer více oblačnosti. Teploty zítra ráno 8, odpoledne 23.
8: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krytý bazén na Ponávci je kvůli opravám uzavřený. Nejstarší sportoviště společnosti Stares získá nerezovou vanu, která nahradí současnou keramickou. Ta podle provozovatele denně propouští tisíce litrů vody. Práce potrvají do konce letošního roku. Město za úpravy zaplatí přes 12,5 milionu korun.
5: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Na hradě Býtově na Znojemsku, který je jedním z nejmohutnějších hradních komplexů na Moravě, by ještě letos mohla začít desetiletí plánovaná rekonstrukce obou kamenných přístupových mostů, jejich věží a štítové a střelecké zdi s cimbuřím. Práce za 80 milionů korun potrvají 2 roky a konat se budou za provozu. Švýcaři v referendu odmítli návrh na omezení počtu obyvatel v zemi, který počítal se zostřením protiimigračních opatření, aby počet trvale žijících osob v zemi do roku 2050 nepřekročil 10-milionovou hranici. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9,1 milionu lidí. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si užili volnější den, který v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od včerejška už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co tropí večerní doprava, Leni?
9: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Navíc na 211. kilometru překáží nepojízdné nákladní auto. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Penka Roštoková.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
10: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Hezký večer, chvíli po šesté. V těchto dnech klimatizace skutečně není třeba, ale už o víkendu to bude úplně jinak a může se moc a moc hodit. No a vyhrát ji můžete a mít zcela zadarmo ve vysílání krokodýla. Fajn poslech, to vám přeje právě teď Zbyněk Loucký. Počkejte si za chvíli na klimu.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jdeme se vyklimatizovat.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Ano, fakt už ve čtvrtek, v pátek a o víkendu už má být pořádný vedro. Blíží se taky léto, kalendářní v neděli. A pozor, Rádio Krokodýl a Klimastyle mají řešení a to je to nejdůležitější. Ode dneška hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek i v těch nejvíc horkých dnech skutečně. Co je potřeba udělat? No, stačí poslouchat vysílání Krokodýla, být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní klimatizační hity po sobě, neváhejte ani vteřinu a volejte do studia. Teď poslouchejte, co je to klimatizační hit. Takže za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Možná právě vy budete letos odpočívat, jestli bude fakt horký léto a prázdniny ve vychlazeném pokoji a domově. Poslouchejte Krokodýl, pozorně si nás hlídejte, protože my budeme klimatizovat.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
9: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
8: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
9: Kupuj na ticketportal.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Tak na sever bych nevyrážel. Tady jich, Jižní Morava, Brno a Rádio Krokodýl. A my míříme spíš třeba k hitům na přání, které spustíme za půl hodinky, 7 večer. Krokodýl Zbyňa, užívejte.

0: Hezký podvečer, pondělní podvečer s datem 15. června 2026. Přemýšlíte třeba o dobré večeři?
1: Poslouchám rádio Krokodýl.
0: Můžete mít za chvíli hudební večeři, myslím tím hity na přání, no ale jinak, když posloucháte Rádio Krokodýl, můžete vyhrát i pizzu pro sebe i své kolegy, třeba právě do práce. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte, jste v kanclu, ve skladě, v dílně, v obchodě, já nevím, na rybách nebo na stavbě. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou, ale opravdu pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. No a vypište na náš e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je, proč bychom měli přijet zrovna za vámi.
2: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.čibasport.cz.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý večer, Krokodýl. Pondělí 15. června a 19. hodina. Tak co, těšíte se, budete vybírat. Hity na přání už pomaličku čekají, ale my jsme taky něco nachystali.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jedna parádní novinka Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. Doktor Alban, to je život. It's my life. It's my life. A budeme kouzlit s vanastovkama. Prostě krokodýl hity na přání, ale taky hit za hitem, jak jinak a co počasí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak mrkněme na zítřejší úterý. Co to přinese zítra na obloze? Oblačno, odpoledne a večer dokonce ještě více oblačnosti. Teploty ráno jenom osmička, ale odpoledne 23.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Brněnské kostely se každé léto otevírají veřejnosti díky projektu Brno a jeho chrámy. Vybrané běžně nepřístupné skvosty architektury si mohou návštěvníci prohlédnout v rozšířené otevírací době nebo na speciálních prohlídkách ode dneška až do 15. září. Náměstí SNP v části Brno Sever čeká rekonstrukce. V plánu jsou úpravy v prostoru před kinokavárnou, u které má vzniknout zahrádka. Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Večerní doprava právě teď.
9: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silnější provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 z Bratislavy do Brna mezi 11. a 1. kilometrem. A na silnici 52 na trase z Pohořelic do Mikulova u Pasovlávek bural motorkář. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Krokodýl, chvíli po 19. spouštíme telefon 603 103 103, to znamená, jsou tady hity na přání. Tentokrát je pondělní s datem 15. června 2026, jsme tu pro vás, rádi vám hrajeme, jsme vaše rádio, krokodýláci. Zbyněk Loucký, pojďte do toho!

0: Dobrý večer, je to tady Hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a Hity na přání.
0: Tady Zbyňák Krokodýl a halo, kdo tam?

0: Hezký, příjemný a klidný pondělní večer Krokodýla, hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Je tam Leonka, tady Zbyňa, halo, halo.
2: Tady Leonka z Bystrce.
0: Zdravím do Bástru, co tam lupneme, co zahrajeme?
2: Mamka ztracenýho, moje milá, pro mamku a pro Vladimíra, co přišitela.
0: Jo, tak mamka je prostě milá. To je důležitý, když je mamka milá. No a Vladimíra taky zdravíme a rádi hrajeme, Leono. Hezký
2: Děkuji.
0: Večer, hezký večer do Bystrce. Za chvilku už tam začíná léto a sezóna, už bude horko, ahoj.

0: napsání. Ty napsání pondělní zatem 15. zítra je 16. 15. Máme Zbyňa, kdo je tam? Haló?
1: Dobrý den, tady Sára.
0: Sárinko, ahoj, co pro tebe můžu udělat?
1: Já bych chtěla pustit Svaz českých bohémů pro mýho tátu, který teďka jede z práce.
0: Jo, a táta je bohem?
1: No, má to rád tu písničku.
0: Jak se jmenuje táta bohem?
1: Rostě.
0: Rostě, tak máte dobrou Sárinku. To bude taky bohemka jednou. No a my vám rádi hrajeme, zdravíme vás a Sáro, je od tebe moc hezký, že jsi udělala radost tátovi teda. Tak jo. To má být, jo. Ahoj, měj se, jedem.
1: Ahoj, děkuji.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle.

0: Tak jsme se tu všichni sešli v hitech na přání. Dobrý večer přeje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A taky Zoja právě teď. Ahoj, tady Zbyňa. Halo, halo, Zojo.
2: Ahoj.
0: Čau, jak se máš?
2: Dobrý.
0: Co děláš právě?
2: Jedu v autě z gymnastiky.
0: Tyjo, ty jsi cvičila gymnastiku. Kolikrát máš týdně trénál?
2: Dvakrát.
0: Dvakrát a to zvládáš, to nejseš po škole unavená, že bys šla rovnou spát?
2: No, moc ne, ale jenom trošku.
0: To jsi jednička, vidíš? Tak to má být. To jsi šikulka. Zojo, co zahrajeme, proč a komu?
2: Prosím, Zlatíčka, pro moji nejlepší kamarádku Elu a pro moji rodinu.
0: Jasně, takže pro nejlepší kamarádku Evu, jo?
2: Jo.
0: To se znáte z gymnastiky asi, že jo? Nebo ne?
2: Jo. Jo, a od školky už.
0: Od školky už a taky pro tvou rodinu, jo?
2: Jo.
0: No krásný přání, líp to nejde, Zojo, my hrajeme, ahoj.
2: Ahoj.

0: Pocem.
1: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Kloucký. Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight.

0: To je můj život, to je váš život, myslím tím hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A teď do nich promluví Tomáš, Tome Zdár, tady Krokodýl.
2: Ahoj, tady Tom Prigl, čau ti všem.
0: Zdáre,
2: chtěl bych poslat písničku, co jsme se domluvili, mým synům Honzikovi Davidovi, Bramořikovi, Zendovi, bráchovi Danielovi, Radkovi to pošlem taky, Krkovičkům taky, Kocůrkovi a sám samozřejmě všem vám do rádia Krokodýl celému týmu.
0: Díkeckému Kroksna děkuje, no a myslím, že už štatl bude valit a klapat na prígl, protože má být horko.
2: To má být horko, takže to se ohřejeme, no určitě.
0: Zdarec, ahoj, hrajem.
2: Děkuju, ahoj, ty čau, papa
0: buď
2: všem.
0: Věčně mlád.

0: Forever Young s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Forever Young, teď někdo ve vysílání. Kdo je tam? Haló?
2: Ahoj, Alexandra Hodonín.
0: Ahoj, ahoj, Alexandro, Sašo, čau, zdravím do Hodonína na jich
2: pět. Děkuji.
0: Co pro tebe můžu udělat? Co si dáme?
2: Chtěla bych zahrát Zlatého Káju písničku Trezor, která se nikdy neomrzí. A chtěla bych to poslat k nám do práce na benzínku, kde je momentálně nejspíš podle propočtu kolegyně FK.
0: A kde je plný trezor? Teď jsem se lekl. To bych neříkal.
2: Ne. Kolegyně FK, tak je tam šéf Radek. Tak bych to poslala samozřejmě do rádia, k tobě, Peťovi, Jirkovi. A speciální přání poslala bych to kamionákům, protože u nás je takové větší parkoviště a ti kluci, ti kamionáci jsou fakt takový, jakože tak dobří. Xkrát mi pomohli, xkrát mě pobavili.
0: Jsou to frajeři,
2: prostě dobře, nemají ten život nějak jednoduchý. Já myslím si, že když tam mají ti svoje televizky v těch kamionech, takže určitě všichni znají film Pelíšky legendární a že jim při těch jejich cestách a čekání v kolonách písnička od Káji Trezor trošku zvedne náladu.
0: Děkujeme. Krásný vstup, ty bys mohla být moderátorka. Kluci, chlapi, kamionáci, slyšíte to, už vám to balí z Hodonína právě teď. Tak díky.
2: Děkuji moc.
0: Rádo se stalo, ahoj.

0: Pěvecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hezký večer, za chvilku už Jirka Wiener. Mějte se hezky, to vám přeje Zbyněk Kloucký, ahoj.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: V úterý čekáme na jižní Moravě zataženou oblohu. Teploty v Brně budou kolem 24 stupňů. Ve Vyškově, v Hodoníně, v Břeclavi, ve Znojmě naměří plus 25.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po 8 večerní hit za hitem z Krokodýla. Baby Goodbye, ale Farben. Půjdu NSYNC. A nebo Tereza Mašková. Když vidím náš příběh. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 20. hodině.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Krytý bazén na Ponávce je kvůli opravám uzavřený. Nejstarší sportoviště společnosti Stares získá nerezovou vanu, která nahradí současnou keramickou. Práce potrvají do konce roku. Odborníci z VUT v Brně testují speciálně vybavenou Ducati, která sbírá data o chování motorkářů. Senzory sledují například brzdění, náklon, zrychlení nebo směr pohledu jezdce. Město Brno podává podnět na prověření a pořízení nové změny územního plánu pro lokalitu Ponava za Lužánkami. Podnět se týká části územního plánu, kterou na konci února zrušil Nejvyšší správní soud a okolních ploch.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Jirka Wiener s vámi za mikrofonem, přeju pěkný večer a nechte si chutnat naše hudební mamíčko.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Tady je Kroku Dion, tady je vaše rádio, no a za okamžik se podíváme taky do ulic města Brna, víme, co se dělo v Brně, spojíme se s městskou policií Brno, do té doby hit za hitem.

0: Krokodýl na kolech.
1: Brno patří pro motoristy mezi nejsvobodnější města. No ale pozor, chystá se změna, alespoň co se týká měření rychlosti. V Brně není žádné úsekové měření rychlosti. Pokud vás měří, tak jsou to většinou policisté, kteří někde stojí, případně vytáhnou tu svoji kamerku. No ale teď nově nás čeká úsekové měření v Brně. Poprvé v historii. Mělo by to být v Knížské ulici a spuštěno by to mělo být do konce léta. Tak to je novinka, o které vás informujeme. Tady u nás na Krokodýlu víme, co se děje.
0: Krokodýl na kolech. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Test kroku dílem, tady je vaše rádio. V Brně se chystá historicky první úsekové měření rychlosti. Víme, kde a kdy to spustí, i o tom za malou chvíli na Krokodýlo. Jsem ti

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
2: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
4: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
4: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
4: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
9: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje, krokodýláci. Pojďme se podívat, jaký týden byl z pohledu městské policie Brno. A na telefonu je Markéta Skřivánková.
2: Krásný den posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci o víkendu pomáhali například řidiči autobusu. Prý napadl 30letý muž, údajně vstoupil před vůz a silně prý do něj bouchal. Když řidič vystoupil, napadl prý také jeho. Silně opilý muž nadýchal téměř 3 promile a byl vulgární i na přivolané strážníky. Když se pokusil o útěk, skončil v poutech a následně i na záchytce. Teď je podezřelý z narušení občanského soužití. Strážníci měřili i do Denisových sadů, kde eskaloval konflikt mezi dvěma mladíky. Původní obava, že mladší odhrožoval staršího nožem, se naštěstí nepotvrdila. 16letý chlapec byl ale celostátně hledaný. Strážníci ho proto předali státním policistům. Stejně skončil také 32letý muž, který na sebe upozornil krádeží čokolád za více než 1100 korun ve slatinském supermarketu. Strážníci zjistili, že údajný zloděj byl už v minulosti za majetkovou kriminalitu potrestán, stal se tak podezřelým z trestného činu. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji pěkný den.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Po 21. hodině Katy Perry, Cranberry's Dreams, anebo Chinaski Pusa. Hit za hitem i po 21. hodině.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Brněnské kostely se každé léto otevírají veřejnosti díky projektu Brno a jeho chrámy. Vybrané běžně nepřístupné skvosty architektury si mohou návštěvníci prohlédnout v rozšířené otevírací době nebo na speciálních prohlídkách ode dneška až do 15. září. Náměstí SNP v části Brno Sever čeká rekonstrukce. V plánu jsou úpravy v prostoru před kinokavárnou, u které má vzniknout zahrádka. Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. V provozu bude opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

štěstí. Na Krokodýlu se nám rozjíždí Pelíšek 15. červnový, v půlce měsíce jsme, už se nám ty prázdniny blíží, děti se radují a věřím, že i vy se budete radovat z dalších hitů. My je pro vás máme tady na Krokodýlu.

Dneska má svátek Vít, tak všem Vítkům, Víťánkům budeme hrát další hitovku. Pánové, užijte si svátek a hit, my ho pro vás máme tady na Krokodýlu.

0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Na Krokodýlu jsou další hity připravené. Teď se podíváme také na ten dnešní den. Dnes máme Světový den proti násilí na seniorech a také Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. No, takový je ten dnešní den, 15. červen. Teď už přání krásné noci a užívejte. Hit za hitem.

0: But you're just a boy.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

pohodovou noc, hnaveně krokodýle, s vámi Jarek. Spousty z vás stále na cestách, tak řidičky, řidiči, pohodu, dobrou náladu. Ať už jedete po městě Brně nebo ostatních silnicích Jihomoravského kraje, zdravíme i na D1, D2 i na Vysočinu. Všude, kde nás ladíte, tam vám pošleme za volant právě další hit z Krokodýla.

kart budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Krokodýl je rádio, které pomáhá a pomáháme i vám, kteří píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši případnou společnou pomoc potřeboval? Neváhejte a napište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá a vám všem, co pomáháte, pošleme další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
2: www.klimastyle.cz
4: S krokodýlem do pelíšku.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

s Krokodýlem si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala vám všem přeje krásný poslech, pohodu a dobrou náladu. No a nezapomeňte, že my pro vás máme balík peněz. Ano, a to v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Chtěli byste peníze získat hned zítra ráno, budete mít šanci ode mě, teď ale šance vychutnat ten největší hudební výběr. Tak přeji pohodovou noc.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na co bychom si měli dávat pozor? Na klíšťata. Opravdu začala pěkně sezóna. S příchodem jara začíná sezóna klíšťat, teď v létě pokračuje a obvykle to trvá až do podzimu. Mezi oblasti s vyšším výskytem limské borreliózy patří Vysočina, Jižní Čechy a Haná. Tak opatrně, pokud budete vyrážet. My vyrážíme do světa dalších hitů. Jarek přeje hezký poslech.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Brněnský pilot Aleš Svoboda zamíří do vesmíru a my z toho máme radost. Věřím, že i on velkou. Rodák z Brna Aleš Svoboda je o krok blíž cestě do vesmíru. Armádní pilot a záložní astronaut by měl v roce 2027 zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Jeho účast ještě musí potvrdit mezinárodní partneři programu. Držíme mu pěsti, je radost tam mít Brňáka. A teď další hit pro vás, pro všechny, co rádi lítáte, a to nejenom do vesmíru.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.